0: Štajerský val.
1: Štajerský val. Let me be your hero. Would you dance?